0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

Chvalte Hospodinovo jméno. Chvalte je Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha. Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý. Pějte žalmy jeho jméno, neboť je líbezné.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Drž mi papier.
1: Na toto pesničku v živote nezabudnem.
2: Radio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

obnov svoje manželstvo. Podobne i muži, nažívajte so svojimi ženami a preukazujte im úctu. Prvý list Obnov svoje manželstvo. Podobne i muži, nažívajte so svojimi ženami a preukazujte im úctu. Prvý list Petra, 3. kapitola,

0: Od trůnu se ozvalo, chvalte našeho Boha, všichni jeho služebníci a vy, kdo jej ctíte, malí i velcí.
1: Svatba je připravena.
0: Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů. Haleluja! Pán Bůh všemohoucí se ujal králování. Radujme se a jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova. A jeho manželka se připravila a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě bílý kment. A tím kmentem jsou

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

Kdybych mluvil jazyky lidí i andělů, ale neměl bych lásku, stal jsem se dunícím kovem nebo řinčícím činelem. A kdybych měl proroctví a rozuměl všem tajemstvím a veškerému poznání, a kdybych měl víru, takže bych i hory přenášel, ale neměl bych lásku,

láska je trpělivá, je dobrotivá, láska nezávidí. Láska se nevychloubá ani nenadýmá. Nechová se nepatřičně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit. Nemyslí na nic zlého, neraduje se z nepravosti, ale raduje se s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neselhá.

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
1: Počúvate Rádio Logos.